Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy a naše tenisky jsou ve finále. Je tu krátký přehled zpráv, který vám přináší Veronika Kuželková. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle ten státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Epidemii salmonely ve škole v újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu, ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných, 50 lidí leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelské volno a budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka bude obnovena v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizení jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé deska budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablk. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupily po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová. Finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. V finále poháru Billie Jean Kingové si české tenisky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je na svůj celý tým hrdá.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si to moc zaslouží.
1: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky nebo obhájkyně titulu Italky. Máme jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, k ránu čekejme mlhy, teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a očekávejme i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupni.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníží o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy a naše tenisky jsou ve finále. Je tu krátký přehled zpráv, který vám přináší Veronika Kuželková. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle ten státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době je stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Epidemii salmonely ve škole v újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu, ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných, 50 lidí leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelské volno a budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka bude obnovena v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizení jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé deska budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablk. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupily po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová. Finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. V finále poháru Billie Jean Kingové si české tenistky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je na svůj celý tým hrdá.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si tomu zaslouží.
1: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky nebo obhájkyně titulu Italky. Máme jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, kránu čekejme mlhy, teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a očekávejme i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. 1, 2, 3.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníží o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: No krásný máme ráno takhle v sobotu 26. září. Andrea slaví dneska svátek, takže nezapomeňte popřát někomu. Taky už se nám kolikrát stalo, že jste nám napsali, že díky nám jste vlastně si všimli toho, že kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně mají svátek nebo někdo dokonce z rodiny. Tak mezinárodní den antikoncepce je taky, takže schudí do toho možná, jak se to veme, ale Alanis Morissette bude za chvilku, taky Cedar, ale taky tady samozřejmě bude nějaká taková ta akce typu pozvánek, ty budete mít v průběhu celého dne, takže nebudeme zdržovat, pojďme, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Středočeské vodárny podali kvůli olovu trestní oznámení, městům mohly chybět byty, kterých se zbavují, a YouTube oslavili svých 50 let koncertem ve škole. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena voda. Olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Omezení v používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Zasažených je zhruba 15 000 obyvatel, tedy 5133 odběrných míst. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnili výsledky rozborů na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Obecních bytů ubývá. Podle deníku Právo se z dat 22 velkých měst ukázalo, že jejich počet klesl ve třetině z nich. Například v Kladně, Hradci Králové nebo v Pardubicích. Města nabízejí ke koupi byty stávajícím nájemníkům a získávají tak prostředky do rozpočtu. Nedostupnost bydlení je jedno z nejčastějších témat, které v horké fázi předvolebních kampaní politici vytahují. Například v Praze je zásadní, považuje 88% lidí. Poslední sobota měsíce září patří dnu Zlínského kraje. Ve Zlíně bude jako vždy velmi pestrý program. Vše se odehrává v těsné blízkosti místa, kde donedávna stála budova číslo 34. Víc už Honza Čeda.
2: Tedy ta, kterou v červenci zničil požár a v srpnu zdemoloval obří bagr. Dnes tedy v sousedství půjde o věci mnohem veselější, ale pohledu na hromady suti se asi nikdo nevyhne. Část bohatého programu se posouvá o kus dál na okraj průmyslového areálu, většina v něm zůstává. Řada hudebních vystoupení běhna počest Emila Zátopka, ukázky řemesel, stejně tak vinařská ulička, hasiči, rybáři, bojáci, myslivci a mnozí další. Den Zlínského kraje je dnes jako celý kraj velmi rozmanitý.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Uvedl to na nahrávce, kterou zveřejnil v pátek magazín Variety. A o další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. Článek 6 francouzské ústavy uvádí, že nikdo nemůže zastávat více než dva navazující prezidentské mandáty.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová repre začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
3: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaký přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
0: Česká rocková kapela YouTube netradičně oslavila 50 let od svého vzniku, uspořádala koncert ve škole, kde se její členové dali dohromady. Skupinu doprovázel při koncertu orchestr zhruba 30 studentů z místního hudebního programu. Bono při koncertu zažertoval, že má pochybnosti, zda se současné generaci žáků bude hudba kapely líbit. Dodal, že nemůžou chtít peníze nazpět, protože koncert hrají zadarmo. YouTube patří k nejvýznamnějším stále aktivním hudebním skupinám. Kapela dosud vydala 14 řadových alb, prodala přes 170 milionů hudebních nosičů, získala mimo jiné 22 cen Grammy a v roce 2005 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Počasí na závěr, jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách ještě mlhy, na některých místech pozor, a teploty dneska krásný, 22 stupňů, tak pojďte, jdeme se podívat na tu muziku.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A pokud někam jedete, tak opatrně taky na cestách. Na Českou Budějovicku už řešíme dopravní nehodu. Je to mezi Zlivý a Hlubokou nad Vltavou. Bouralo osobní auto. Bacha, je to se zraněním, takže pojďte s omezením. V Praze, pokud někam chcete jet, tak samozřejmě zatím silnice prázdný. No ale bacha na to, zase nejede metro, jo. Metro Cčko má výluku, když tak se podíváte na stránky samozřejmě. No a pak tady mám ještě jednu informaci, a to je od 26. ulice Předměstí, což je dneska, v obci Friedland bude uzavírka, je tady havarovaný autobus a překážka na vozovce. Takže bacha na to.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak kam vás vyslat dneska? Samozřejmě prodloužený víkend, možná plány máte, možná ne, možná se rozhodujete. Tak mám tady, pokud jste Pražáci, jednu možnost jít se podívat na mistrovství České republiky dračích lodí na dlouhé tratě. Ta se samozřejmě bude konat na Vltavě. V josefínské, tedy pevnosti Terezín, josefínské slavnosti, což je zase pro změnu zase taková historická věc. Je to největší historická slavnost 18. staletí v Evropě k založení města Terezín. Oslavy se uskuteční tedy dnes 26. Co tady bude? Tak samozřejmě historický výcvik vojáků, dělostřelců, ukázkové dobývání pevnosti, ale taky jinak vojenské ukázky, dobové řemesla, zábava pro celou rodinu. Takže tady si myslím, se nudit rozhodně nebudete.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak teploty po ránu trošičku jakoby nižší, no, je to kolem těch, tady u nás tady v Praze, 8,
1: počasí.
0: Ale jinde můžou být i jenom 4 stupně. Jak bude vypadat počasí dneska, kdybyste náhodou opravdu plánovali nějaký výlet, třeba bude jasno nebo skoro jasno a přichází takovéto babí léto, takže dneska 18 až 22 na severu a severovýchodě to může být jen kolem 19, na Šumavě samozřejmě jenom tak maximálně 15 stupňů. V noci na zítra tam klesnou teploty při uklidnění větru až do konce na 2 stupně, ale bude jasno až polojasno. A neděle výborná, opět polojasno, teploty do 22. Pondělí, kdy máme svátek, dokonce 20 až 24 stupně.
1: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh nebyl svědkem, když mě

nie sténat.

0: Adriana, Justýna, taky Andrea, máme Mezinárodní den antikoncepce, máme prostě sobotu 26. září, no a čas pro vás 8. hodina raní. Venku ty teploty tady jako nic moc, je to od 4 do 9 stupňů, je kde samozřejmě, no a kam se pozvat. Těch klubů a akcí je celá spousta, tak budeme vybírat. Třeba dneska hospoda na Podkopcem v Plzni, Lord Atorax v Plzni, takže to budou takový vyladění pod zimem, vyladění koncerty. U Černíku, což je hostinec v Meďáku, Medový újezd, ono si to sedne. Pak můžete třeba, mám tady Písek, restaurace Papírák. Písecký punk v Papíráku, Švagrův punk budou hrát. No a myslím si, že to teďka stačí, další pozvánky dáme ještě. Teď všechno podstatné, co si děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie posílí kontroly na silnicích, výluka omezí metro na C-čku a Třinec obhájil dosavadní neporazitelnost v extralize. Větší počet policistů dohledne o prodlouženém víkendu na silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlednou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním České fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou zase koordinovat dopravu v souvislosti s tradičním během Běchovice Praha. I normální řízení zabíjí. Třeba mírné překročení rychlosti a rychlý pohled na mobil, únava nebo nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Ředitel asociace Jan Matoušek nám řekl, že jsme si v Česku rizikové chování na silnici znormalizovali a omlouváme ho větou, že to přece dělají všichni.
2: Každý tak trošku překračuje rychlost po 51-65 na tý oranžový. To přeci určitě stihneme, i když tam zrovna blikla ta červená. Pojedu trošku unavený a rychleji, protože přeci jsem musel. Ten cíl je ukazovat, že to, co máme, tu normu, co jsme se opravdu naučili tady mezi sebou, v řadě jiných zemí normální není.
0: Podle Matouška totiž ani statistiky dopravních nehod neukazují, že řídíme dobře. V Praze o prodlouženém víkendu nepojede metrolinky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové, a to v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Ruské úřady zadržely známého politologa Alexandra Kyněva. Viní ho z nezákonné výroby, prodeje či přepravy drog ve velkém rozsahu. Kyněv v minulosti kritizoval politický systém vybudovaný Kremlem a ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru ho ruské úřady zařadili na seznam tzv. Zahraničních agentů. Politologův právník řekl, že Kyněv obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. Pokud by ho uznal vinným, hrozilo by mu 10 až 20 let vězení.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Třinečtí hokejisté se vezou na vítězné vlně, ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. Ostravané naopak ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou. Kometa Brno přestřílela Olomouc 4-2. Kladno padlo z Plzní 3-4 a Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-1. V rodném světě se šušká o další nečekané spolupráci. Rocker do morku kostí Axl Rose se měl údajně dát dohromady s hvězdou country Kerry Underwood. Ta ostatně s jeho dvorní kapelou Guns N' Roses vystoupila už několikrát. Bylo to na festivalu Steak Coach v kalifornském Indiu a to bylo v dubnu 22. A minulý se k ní připojila během koncertu v Atlantě, kde s Axlem zaspívala songy Sweet Child of Mine, Paradise City. Web TMZ teď tvrdí, že Axl Rose svoji kolegyni mentorsky vede při práci na jejím zatím tajném rockovém hudebním projektu. Další podrobnosti o něm jsou ale v mlze. Jak to bude s počasím, teploty do 22, samozřejmě slunečno, a my se v rychlosti taky podíváme na to, jak se nám jede. Praha Mělník, odbočka na Kojetice, pozor, poruchaný osobní auto, D8, čtvrtý kilometr ven z Prahy, dejte pozor, poruchaný kamion, a dvě osobní na Vsetínsku mezi Bystřičkou a Ruštkou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: My Chemical Romance, taky dáme Volbeat. Mám tuto strašnou spoustu. Flogging Molly, Innocence. 8.05.

0: Tak jaký plán máte na dnešek? Počasí bude příjemný.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Aktuálně ty teploty Praha 9 stupňů, Karlovy Vary 7, stejně jako Mladá Boleslav nebo Ústí nad Labem, 10 už mají v Brně nebo ve Zlíně. Jak to bude vypadat s počasím? Teploty poměrně vysoké. Dneska do 22 stupňů bude polojasno, no a výjimečně nízká oblačnost. Jinak sobota i neděle budou podobného rázu, takže akorát ty noci se nám trošičku chladí. Při uklidnění větru teploty mohou spadnout až na 2 stupně.
1: S Rock Zonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak možná si pamatujete, že Paradise City byl taky film, tak patří mezi takový ty akční kriminálky. Premiéru měl, tuším, že v roce 22. Ale Paradise City je i fiktivní město z jedné populární závodní hry Burnout Paradise, ale název je samozřejmě taky v písnice Guns Roses. Jinak tu hru, pokud jste nehráli, tak to je taková hra, která se rozkládá na ploše asi 500 km čtverečních. Hráči tady vždy objevují zkratky skoky, no a město nemá klasické semafory ani chodce. Celá ekonomika je tady zaměřena na zběsilý závody a bourání aut. Tak se na to když tak podívejte, když tak si zahrajte. My budeme hrát taky, ale jinou muziku. Po Paradise City se teď někam posunem, někam se pozveme a taky budou Flogging Molly.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Těch akcí je celá spousta, takže pokud jste někde blízko Kolína, tak vás pozvu na Řepánkovy slavnosti v areálu Kolínské řepařské dráhy. Tady se budou konat tedy tyhle ty slavnosti 26., 27. dnes a zítra. Můžete se těšit na jízdy parními vlaky, kovboje, tradiční řepánky. No a když byste náhodou chtěli nějakou muziku, AC klub v Hradci Králové dneska od 19 hodin v Ráťa Hošek a Sputnik, tak můžete být u toho.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Twisted Sister, no a 8.47, to je čas na to, aby jsme se taky podívali, jak se vám jede. Jestli.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tedy někam vyrážíte. Doprava vázne na D1, úsek mezi kilometry 72-75 na Brno. Na 75. kilometru totiž zpomaluje dopravu odstavené nákladní auto, takže tam pozor. No a jinak D1 drhne taky před Brnem přímo, je to směrem na Vyškov, konkrétně u Rohlenky. Tady pracují silničáři. Další místa na Havlíčko-Brodsku, Horní Krupa, dvě osobní auta v sobě. Pozor si dejte taky na Praze Západ v Úhonicích, v Kladenské ulici, taky dvě osobní auta. Ano a jinak samozřejmě, jak jsem hlásil před chvíličkou, pozor, tento víkend se na nás, na řidiče, zaměří i policisti.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořád.

0: Tak jeden koncert tady bude s pozvánkou samozřejmě do pražského klubu v Rockefeller, to je za chviličku. Dneska taky můžete vyrazit od 8 do klubu Alterna v Brně, kde budou hrát Atavist a Beach Bum. No a v divadle pod lampou dneska v Plzni budou hrát metalové legendy. Bude tady taková akce s názvem Večer metalových legend. Takže můžete být i u toho, pěkně pokecat, no proč ne, že jo. Tak venku ty teploty kolem 8-10 stupňů a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na Blanensku zemřel člověk po střetu s vlakem, nakažených z jídelny v pražské škole je už 360 a fotbalové repre vstoupí do ligy národů. Na Blanensku dnes ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou je přerušený. Některé vlaky jedou odklonem. V části úseku České dráhy zajistili náhradní autobusovou dopravu. Podle jejich webu by omezení mělo skončit v 11 hodin. Policie na místě okolnosti neštěstí vyšetřuje. Nemocných strávníků základní školy v Újezdu nad Lesy přibývá, stoupl na 363 nemocných. 50 osob bylo v pondělí hospitalizovaných, u 22 je laboratorní potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Nákaza se potvrdila i u 8 seniorů, kterým obědy dorazily do domu s pečovatelskou službou. Hygienici situaci označili za epidemii. Podle jejich dosavadního šetření škola v pondělí vařila oběd z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje i policie. Dva podněty nesouvisející se salmonelou prošetřuje i Česká školní inspekce. Ředitel školy Skala včera oznámil, že prodloužil ředitelské volno i na úterý 29. září. O víkendu bude dál upřesňovat podmínky pro návrat dětí do školy. Stavba nové multifunkční haly v Brně finišuje. Projekt za více než 7 milionů korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Halu s kapacitou 13 000 lidí si dnes může projít veřejnost. Už včera do ní nahlédli novináři, včetně Marka Osoucha z Mladé fronty Dnes a z pravdejského webu i Dnes.
2: Hala poblíž brněnského výstaviště už vypadá, že je hotová. Uvnitř ale ještě zbývá spousta dokončovacích prací. Na svých místech zatím nejsou sedačky, řada místností je také stále prázdná. Zástupci města nepopírají, že práce budou pokračovat až do příštího roku. Jsou však přesvědčeni, že domluvený evropský šampionát tu proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Marek Osou z Mladé fronty Dnes.
0: V Ralsku na Českolipsku se chystá obří investice pro 21. století. Soukromý investor tam připravuje výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Aby mohlo vzniknout, hejtman Libereckého kraje Martin Půta chce nejdřív vidět studii o vlivu na životní prostředí.
3: Ta plánovaná hala má být poměrně velká, a protože se v Ralsku a obecně v Kuřivodech staví najednou hodně velkých záměrů a některé z minulosti typu fotovoltaické elektrárny tam už jsou, tak určitě stojí za to, aby to posouzení bylo podrobné ve všech možných oblastech a aby se posuzovalo i to nasčítávání se těch jednotlivých zátěží.
0: Datové centrum má v Ralsku vzniknout na pozemku o rozhled 9 fotbalových hřišť. Vyžádat by si taky mělo rezervovaný příkon 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce či Ústí nad Labem.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová repre vstoupí do Ligy národů, zápasem s Chorvatskem odstartuje novou éru. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deni, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazili. Národní mužstvo se pokusí potvrdit úspěšnou bilanci doma, kde od 2. září 22 už 19 utkání po sobě nenašlo přemožitele. Zápas v Edenu začne ve 20:45. Ta pozvánka do pražského Rock Café, kde dneska zažije velký večer. Nejenže jedna z jeho hlavních duší oslaví narozeniny, ale zahrají mu k tomu taky skvělý kapely. Vystoupí Lety mimo a taky uvalská veselá banda Medvěd 009 v čele s Pavlem Měšťánkem. A v neposlední řadě tam legendární Znouzecnost oslaví svých 40 let na scéně. Dveře klubu se otevřou v 7 večer. Lupeny na místě za 400, ale podívejte, jestli vůbec ještě jsou. Počasí dneska jasno, sluníčko, 22.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: 9:19
1: Radio Zone, počasí.
0: A jestli plánujete nějaký výlet nebo výšku na kole, bude se to hodit, protože tady mám aktuální předpověď počasí. Tak zatím tady v Brně 11 stupňů, jinde kolem 9-10. Nejchladněji asi v tuhletu chvíli Mladá Boleslav a Karlovarsko, protože tady naměří jenom kolem 7 stupňů. Dneska počasí celkem příjemný, protože by mělo být jasno nebo skoro jasno a odpoledne bychom mohli naměřit 18 až 22 stupňů. Jinak, jestli to protáhnete na noc, počítejte, že tam už se nějaká mikina bude hodit, protože 8 až 4 takhle klesnou teploty při uklidnění větru, to může být na 2 stupních a místy, na některých místech můžou být i přízemní mrazíky. I tak bude noc jasná až polojasná. No a my pojďme na další muziku, Vypsaná fixa.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: ať už nás posloucháte kdekoliv po republice, tak je tady taky speciálně teď taková rubrika na akce, které se konají třeba někde kolem vás a mohli byste zajít a třeba i podpořit svoji návštěvu a dozvědět se třeba něco nového, co třeba ještě nevíte. 9 hodin 32, pojďme na to.
1: Kam dnes naživo?
0: Třeba na hradě Karlštejna Baronsku začíná dvoudenní vinobraní. V Jindřichově Hradci, v jihočeském kraji, mají den železnice na místní úzkokolejce. V Bechyni na Táborsku pořádají dobrovolnickou brigádu zaměřenou na obnovu vyhlídkové stezky Bechyňské výhledy. Liberecká zoo slaví Mezinárodní den zvířat. Připravený je taky speciální program. Pražská zoo má den goril, takže tady taky bude pěkné veselení se zvířátky. Srbská kamenice na Děčínsku má svatováclavskou pouť spojenou s oslavou Dne parku. Taky začíná celodenní program ke 140. výročí tréti mezi Velkým Meziříčím a Studencem. No a pojďme ještě na otevření expozice o železnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí na Třebíčsku. Jemnická dráha totiž slaví 130 let existence.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: John Mary Larkin oslavila teďka v úterý taky své narozeniny. Jinak samo sebou pod tím uměleckým jménem ji znáte jako John Jett. Tak taky samozřejmě se podílí tady na tom, aby dělala rádio a radost. A vám taky.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Kdo by konečně tuhletu pecku od ní neznal? Pojďme na silnice, protože tam se taky něco děje. Trasa Třeboň České Budějovice, příjezd do Hůry, bouralo tu osobní auto. Kokořínská v Mělníku, u křižovatky s Licepskou, dvě osobní auta. V Tomajerově ulici je to na křižovatce s Vídeňskou, dvě osobní auta. A pojďme ještě kousíček dál. Doprava zpomaluje na D1 za exitem 183. Je to příjezd do Brna od Prahy. Další kolona je u Brna za výjezdem 194 u Rohlenky. No a v Praze, nebo respektive v Praze samozřejmě nárazové kolonky, takže s tím počítejte. A teď tu mám ještě jednu věc, směrem z Prahy na Brno, 52. kilometr D1, před chvílí se tam bouralo, i tady se popojíždí v koloně.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový

0: pojďme někam do klubu samozřejmě. Tak Metro Music Bar v Brně, tady od 8 budou znít skladby AC/DC. Bon Scott Memorial Band bude hrát od 8, ale to už jsem říkal, že jo. Tak pojďme do dalších klubů. MC Fabrika v Českých Budějovicích, tady dneska taky zajímavá muzika, Prášek proti blbosti, dokonce od 7:30 budou křtít album. No a pak tu mám ještě třeba pozvánku na jednu akci, a to jsou ten site, který budou hrát v pražském klubu Cross. Takže můžete klidně vyrazit. Ještě tu mám Angel Music Bar Plzeň, Nirvana Revivalček Northwest. Takže to bude muzika 90. let, to je jasný. 10. hodina, no a my už nebudeme zdržovat, teploty pomalu stoupají, je to už na nějakých 10-12 stupních, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ve švýcarských horách zahynul český turista, motýlů v Česku i Evropě ubývá, tenista Menšík zopakoval úspěšnou čtyřhru s Alcazarem. I normální řízení zabíjí. Mírné překročení rychlosti, rychlý pohled na mobil, normální únava nebo jízda na oranžovou. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou a že jich poslední dobou přebývá. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Víc zjišťovala Martina Krova.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. To potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrém. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů, ale jsou to opravdu banality, to, že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
2: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
4: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali, dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
2: Kampaň, včetně dokumentárního filmu Víta Klusáka Jediná vteřina, má nejen pirátům silnic ukázat, jaké jsou dopady toho, co děláme za volantem vlastně všichni tak trochu každý den.
0: Letošní letní sčítání ukázalo méně motýlů, hlavně baboček admirálu. Při akci motýlí půl hodinka, přitom lidé zaznamenali přibližně stejný počet druhů. Do letošního ročníku se zapojilo přes 600 lidí, odeslali téměř 1000 pozorování a zaznamenali přes 17 000 motýlů. Jejich dlouhodobý pokles ukazují i evropská data. Podle agentury pro životní prostředí klesl mezi lety 1991-2024 index početnosti 17 typických druhů lučních motýlů o 47%. Poslední sobota měsíce září patří dnu Zlínského kraje. Ve Zlíně bude jako vždy tedy velmi pestrý program a vše se odehrává v těsné blízkosti místa, kde donedávna stála budova číslo 34.
5: Tedy ta, kterou v červenci zničil požár a v srpnu zdemoloval obří bagr. Dnes tedy v sousedství půjde o věci mnohem veselější, ale pohledu na hromady suti se asi nikdo nevyhne. Část bohatého programu se posouvá o kus dál na okraj průmyslového areálu, většina v něm zůstává. Řada hudebních běh na počest Emila Zátopka, ukázky řemesel, stejně tak vinařská ulička, hasiči, rybáři, vojáci, myslivci a mnozí další. Den Zlínského kraje je dnes jako celý kraj velmi rozmanitý.
0: U švýcarského Lucernu zahynul 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu nahoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Čerga je český zastupitelský úřad v kontaktu s rodinou. Podle švýcarských médií byl mladík nahoře v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno, když Hoch nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala policii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenista Jakub Menšík si v Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Nakashimou, na závěr včerejšího programu týmové exhibice, ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojici Bublik Fritz. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. Vítězství měla pro týmy hodnotu jednoho bodu. Dnes budou výhry oceněné dvěma body, v neděli třemi. Zvítězí výběr, který jako první získá 13 bodů. A jdeme do kina. Určitě zaskočte na film Oasis, Don't Look Back in Anger. Dokument zachycuje totiž triumfální moment, kdy bratři Gallagherové po dlouhých letech zakopali válečnou sekeru a vyrazili na společné turné. Pokračuje Saša Ptáčková.
6: Film sleduje velkolepý hudební comeback bratrské dvojice Liama a Noela Gallagherových na turné Oasis Live 25.
7: Thought it would never happen and some still aren't convinced.
6: Snímek přináší exkluzivní záběry ze zákulisí.
8: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
6: Mapuje jejich emotivní usmíření po 16 letech a nabízí vůbec první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
9: You've got a chance to change the narrative of the band.
10: I heard you say.
0: A bude jasno nebo skoro jasno, teploty místy až na 22 stupních, takže dneska asi bude pravděpodobně škoda být někde doma. D1, 52. kilometr u Střechova nad Sázavou, tady jsou v sobě tři osobní auta, je to se zraněním a je tam už zatím 4-kilometrová kolona.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Budu tady mít pro vás Van Halen, hudbu Praha, Kysáky a taky Lacuna Coil. 10.06.

0: Na co vybírám dál, tak v 7 hodin, tady v 7 hodin, tam vidím tu sedmičku, 10 hodin a 17 minut, tak teď už 18 minut. Pojďme, dáme si další věc, a to jsou Van Halen, a připomeneme si tu skákací písničku Jump.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A jste možná vyrazili taky někam autem, takže prosím vás pěkně, jeďte tak, jak máte. 10 hodin 22 minut, ty teploty aktuálně kolem 14. Dneska by to mohlo být při tom krásně svítícím sluníčku do 22 stupňů. A jak tak koukám na dlouhodobou předpověď, tak by to mohlo být ve čtvrtek i dokonce na 24 stupních. Takže babí leto, jak má být. Nicméně, jestli někam jedete, bacha, D5, 34. kilometr u Žebráku směrem na Rozvadov, je tam nehoda dvou osobních aut. Je to odklizeno sice, ale projíždějte opatrně. No a ještě nehodu máme v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici u Olympie.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Kysáci za námi a před vámi je další muzika, budou tam hymn, nebo taky dáme Accept, ale teď jedna pozvánka.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: I když ty přihlášky už byly uzavřeny, nicméně 100 kilometrů chůze za ty, kteří už chodit nemohou, tak tohle to je akce, která se bude konat dneska už přibližně za hodinu v Klánovicích. Takže pražské Klánovice zažijou extrémní víkend. Ze soboty 26. na neděli 27. se pokusí ujít 100 kilometrů za 24 hodin. Je to v rámci projektu s názvem 100 proti bezmoci, když tak se podívejte na web 100protibezmoci.cz. Je to extrémní 100 kilometrová výzva, chtějí tak podpořit organizátoři pacienty s ALS a vybrat prostředky pro neziskovou organizaci ALZA, která jim pomáhá. Účastníci přitom nemusí odšlapat rovnou 100. Na místě jsou okruhy po 20 kilometrech. Já jim připomenu, že v České republice žije zhruba 800 pacientů s ALS. Jde o nemoc, která postupně odpojí mozek od svalů a zanechá zdravou mysl uvězněnou v nehybném těle. Jinak celá trasa vede lesy, alejemi v okolí pražských Klánovic. Je rozdělená do okruhu se startem a cílem na jednom místě, takže si můžete, nebo mohli byste si, kdybyste se přihlásili, zvolit, kolik kilometrů ujdete. Jsou tu 3 občerstvovací stanice, kde můžete doplnit síly. A samozřejmě taky tady budou místa, kde můžete i ty účastníky tohoto toho extrémního závodu na 100 kilometrů jít a podpořit.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: No a taky nám ještě promítají nějaký letníky, na třeba letní kino Chaberská pergola od 5, Kojot vrací úder od 7:30, Dokonalý den, a taky ještě promítá letní kino Kasárna Karlín od 8 tady v Praze, tedy Jáchym, hoď ho do stroje. My pojďme dál, dáme si New Radicals.
1: Radio Rock Zone. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak nějaká ta pozvánka tady bude samozřejmě, 11. hodina klepe na dveře. Andrea slaví svátek, připomínáme Mezinárodní den antikoncepce. No a taky nějaká ta pozvánka, tak od jedné odpoledne, což je už vlastně za 2 hodiny, tady bude jedna taková velikánská akce v Plzni, jmenuje se Return of the Titans, což je taková jednodenní podsta metalovým legendám v open air prostředí vnitrobloku na pláži Bílej medvěd. Budou hrát Blood Fire Death z Německa, ty přivážejí, budou přivážet z Německa špičkový tribute Bathory a Quarton. No a taky budou hrát ze Slovenska Together as One, což je zase Dead Tribute Band. Jinak zahrají se sety Pantery, Krell, Pilzentura a taky Psora. No a po 22. tady budou nějaký afterparty. Letní kino promítá v kině v Boskovicích ještě, takže tam dneska v 19.15 v srdci divočiny. A protože už máme čas jít na nějaký chytrý věci, tak si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie hledá 13-letého chlapce z Pardubic. V pondělí zavřou velké obchody a reprezentace zahraje první zápas pod novým trenérem. Policie pátrá po 13-letém Tadeášovi z Pardubic, nevrátil se ze školy. Rodina po půlnoci nahlásila jeho pohřešování. Chlapec je špinavý blondiák, vysoký asi 160 cm, hubený. Na sobě mi měl být modrou mikinu se znakem Barcelony. Oblečený byl také do džínových kraťasů a měl modrý školní baťoch se žlutými prvky. Jakékoliv informace o chlapci volejte na 158. První dobré zprávy dorazily z odolené vody, došlo tam v předchozích dnech ke kontaminaci vody s olovem. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnili výsledky rozboru na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Nedoporučuje se tedy vodu z vodojemu odolená voda pít ani používat k vaření. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí a podali trestní oznámení na neznámé jeho pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Omezení v používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Zasažených je zhruba 15 000 obyvatel, tedy 5133 odběrných míst. Máme před sebou prodloužený víkend, letošní den české státnosti připadá na pondělí, jako většina státních svátků zamíchá s otvírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodu s plochou na 200 metrů čtverečních. Výjimku tady budou mít na letištích, nádražích či ve zdravotních zařízeních, velkoobchody, lékárny a také čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala i pokuty. Na Vysočině bude od podzimu o 2 radary více. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle jedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde tak o zvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Helenínek. Dodržet zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb kopců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je v Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6 000 vozidel denně tu projíždí kolem základní školy. Do provozu tu bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Mladá fronta Dnes.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová repre začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
3: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
0: A dodám, zápas českých fotbalistů proti Chorvatsku začíná v pražském Edenu dnes ve 8:45. A YouTube se dočkají velké pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na minci. Ta bude mít hodnotu 2 eur a jako poctu partičce z Dublinu ji vydá Irská centrální banka. co by sběratelský předmět. Prodávají se od pátka 25. září a nepůjdou do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty YouTube inspirují generace posluchačů po celém světě už desítky let. Takovou poctu si zaslouží. Na závěr počasí, teploty do 22 a dneska bude svítit.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: když tady tak vyhledávám, co nás čeká v tom příštím roce, protože já vím, si možná klepete teďka na čelo, co tam mele, když je září, ale ono se to překlene. Před chvíličkou jste měli ještě dovolený prázdniny. Tak příští týden už tady máme říjen. A cože tady v roce 27 bude za koncerty? Tak samozřejmě celá řada velkých koncertů a co je potvrzeno, tak třeba 21. ledna 27 sportovní hala Fortuna v Praze, Manowar, klasická americká heavy metalová legenda, ta přiveze svoji hlasitou show. Pak tady budou třeba v lednu ještě 22. a to bude O2 Universe, Nothing Back TV, což je taková formace, která v rámci dosud největšího turné vystoupí i tady v Praze. Budou Blackwell Brides, ty se přesunou 28. ledna do klubu Sasazu v Praze. Zajímavý spojení bude 30. ledna 27, což vystoupí synthpopová veteránská kapela Alphaville a pozor, spojí síly s legendami československé scény Tublatankou a Argemou. Pak rocková stálice, indie rocková stálice Editors, ty tu budou 6. února 27 a bude to v Praze, zatím ještě není uvedeno kde. No a pak tady ještě budou v O2 Universum 26. března, pokud máte rádi Pink Floyd, tak Australian Pink Floyd Show, což je taková uznávaná a vizuálně uchvatná podsta skupině Pink Floyd. No a ještě tady mám Sabaton, ty budou v O2 aréně, termín tady ještě není nikde viditelný, ale už by měl být, podívám se. A Suzy Quatro, 5. března, Forum Karlín. Takže ta nálož muziky v příštím roce samozřejmě bude bohatá.
1: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
3: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.
0: Cutback, to jsou Marmozec, ať jsem našel ty Sabatony, mají termín, nebojte se, akorát jsem neviděl. Je to 2. května. O2 Arena.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Stará klasika Rolling Stones. Jsem tady čet jeden takový článek s kapelou Olympika. Petr Janda prej prohlásil, že budou hrát tak dlouho, dokud budou hrát Rolling Stones. 11.31. Pěkný, no, předpolední už.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak máme 26. září, no a kam vyrazit? Pošlu vás na jednu zajímavou akci, pokud máte tedy blízko Mnichovice. Protože v Mnichovicích na Šibeničním vrchu se bude konat takový mnichovický Oktoberfest, a to právě dneska. Je to už 21. ročník a tak na Šibeničním vrchu najdete největší srub v Evropě a taky hromadu skvělého piva. Čeká vás pestrá nabídka lahodných piv od místních pivovarů, soutěž v pití piva, a tady bych asi použil jeden citát, to zas bude v Alích na Blito.
0: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970, a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Píše mi kamarádka Zuzana, cože takhle v sobotu v práci? No jo, no. Kam jedete, holky? Tak 11.44. Zuzana, velká pankerka.
1: Banka, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Taky na cestu pustíme Klešenou.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: A nádherný počasí je teda, pokud někam vyrážíte. A pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak v září a právě tento týden, tedy 26. dneska v sobotu, ve Slaném se rožní Uherský Býk. Nebude chybět jarmark, pivo z lokálních pivovarů, nebude chybět soutěž o nejlepší slánský pecen chleba a tak dále. Takže můžete když tak do Slaného vyrazit. Teploty budou krásně až do 22.
0: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Zachyliva svému do Mexika, tady ne já, ale tři segry. Přijdou kysáci, budou Nirvana a nebo Linkin Park. Ale taky budu já samozřejmě s nějakou tou pozvánkou. Andrea slaví dneska svátek, takže nezapomeňte popřát, jestli znáte nějakou Andreu. No a my se pojďme taky pozvat kam do klubu, protože je toho na dnešek docela dost. V Českých Budějovicích Highway 61 Blues Club. Tady Psychodors Tribute, takže můžete vyrazit od 19 hodin. V baráku v Ostravě Flashless, no a pak tu máme třeba Karlovo náměstí Kolín, tady Vinný košt, klasický postup budou hrát. Pak tu máme ve Stochově na Mírovém náměstí, tady bude svatováclavské posvícení. Ve 8:45 budou hrát Turbo. A pak tu máme třeba ještě, no ono toho opravdu je dneska hrozně moc, u Černíků, hostinec u Meďáku. Tak tady dneska ono si to sedne. Tak 20 let slavěj. Můžete být u toho. My pojďme a dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie posílí kontroly na silnicích, v Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí a Třinec obhájil dosavadní neporazitelnost v extralize. Větší počet policistů bude o prodlouženém víkendu monitorovat silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů, policie tak varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlednou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním české fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou koordinovat dopravu v souvislosti tradičním během Běchovice Praha. Na uprchlého vězně znovu spadla klec, policie v Brně vypátrala jednoho z trestanců, kteří v prvním zářivém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka na Tomkově náměstí v Jihomoravské metropoli. Policejní mluvčí Petr Vala řekl, že teď už je uprchlý vězeň zpátky ve vazbě.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
0: Po druhém z mužů policisté dál pátrají, je jim 35-letý Marian Nezbal. Obloha dnes předvede dechberoucí podívanou, je to takzvaný sklizňový úplněk. Název souvisí s obdobím sklizně. V minulosti bylo přirozené světlo po západu slunce mimořádně důležité pro zemědělce, kteří potřebovali dokončit práci na polích. Měsíc vycházející krátce po západu slunce jim poskytoval dodatečné světlo. Během úplňku se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak mohou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. V Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí, napadlo tam 25 cm nového sněhu. Experti na Slovensku upozorňují, že na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat laviny a splazy. Měly by být převážně menších rozměrů, ale ve skalnatém exponovaném místě mohou pro člověka znamenat vážné nebezpečí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Třineští hokejisté se vezou na vítězné vlně, ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. Ostravané naopak ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou. Kometa Brno přestřílela Olomouc 4-2 a Kladno padlo z Plzní 3-4. A Karlovy Vary vyhráli nad Českými Budějovicemi 5-1.

0: Color Factory se vrací. Kapela, kterou v 90. miloval snad každý fanoušek alternativní scény, vstala z mrtvých a míří do klubu. 18. listopadu zahrají David Valenec, Colin Stewart, Jan P. Muchov, Dušan Lipert, taky Ivo Heger, Iva Stuartová a Štěpán Tůma v pražském Roxy. A 25. listopadu na brněnské Flédě. Není to ale poprvé, co letos vystoupí před lidmi. Color Factory se ukázala už na letošním festivalu v Karlových Varech, kde zahrála před projekcí nově restaurovaného filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka. Právě ten pomohl její hudbu dostat k širšímu publiku. Počasí do 22. bude svítit sluníčko. No co dodat?
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: je to jasné, Kiss už neuvidíte nikdy jako Kiss, protože ty prodali i značku. 12 hodin 17 minut, jdeme na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Mám tady nějaký poznatky od vás. 7-kilometrovou kolonu čeká vy ten D1 za exitem 15 směr Brno. Kvůli zúžení vázne doprava před 52. kilometrem D1, to v obou směrech. Pak čekejte u 9 křížů a taky u Kývalky směrem na Brno. Zhruba 5 kilometrů kolona je na trase do Tábora mezi Mračí a Benešovem. 3-kilometrová kolona se sune na D5 za Mýtem směrem na Prahu. Důvodem je nehoda na 41. kilometru a provoz na D5 se zpomaluje taky u Žebráku ve směru na Plzeň. A oproti tomu kolony na pražské jižní spojce směr Černý most se pozvolna rozjíždějí. Takže vyjeďte opatrně, mám tady sice tedy jednu ještě čerstvou dopravní nehodu, 3 osobní auta, Novosibřinská v Praze, to je u Valy, je to na křižovatce na Ladech. Tak jeďte opatrně, no.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a kam dnes se vydat ještě, tak mám tu pro vás docela zajímavou pozvánku. Tak jednak hudební, protože v 7:30 dneska budou hrát Prášek proti blbosti. Ty navíc budou křtít album, taky budou hrát Bony a Ztráty v plusu a to v MC Fabrika. Takže můžete vyrazit MC Fabrika, Český Budějovice. Jinak jeho česká punková kapela Prášek proti blbosti křtí své 4. album s názvem Nebudeš a spolu s nimi tady vystoupí Ztráty v plusu a plzeňští Bony. Tak pojďme dál, protože tu pro vás mám pozvánku, pokud jste z Karvinska. Feldkýše Fest, což je v Chutěbuzi akce Sraz vojenských polních kuchyní. Takže zažijete minulost všemi smysly. Je to už historická gurmánská akce, která vás přinese zpět od 20. století do říče římské. A ochutnáte dobové speciality, prozkoumáte bunkry, historická ležení, můžete sledovat ukázku různých dobových zbraní a objevíte mnoho dalších překvapení. Takže jednak tady budou ochutnávky jídel, komentované prohlídky, dobové tábory jednotek a potom taky od 15 hodin malá ukázka střelby z dobových zbraní. Takže pokud máte rádi takovou tu vojenskou historii, tak si určitě přijdete samozřejmě na své. Kdo bude u muziky, tak si taky přijde na své, protože tu pro vás mám Sabaton.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak počasí nádherný, protože když se podívám na to, kolik je v jednotlivých městech, Praha hlásí 16, Liberec 15, České Budějovice dokonce 18 stupňů. Karlovy Vary tam je chladně, stejně jako Mladé Boleslavy, tam je to kolem 14, ale jinak nádherný den. Do 22 tedy očekávejte teploty pro dnešní den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Pokud něco plánujete na večer, tak tam se trošku oblečte, protože sice bude jasno až polojasno, ale 8 až 4 stupně. Takhle nám to krásně klesne. Při uklidnění větru můžou být jenom 2 stupně nebo dokonce přízemní mrazíky na některých místech. Jaká bude neděle? Neděle bude opět stejná jako dnes, to znamená polojasno až skoro jasno s teplotami do 23. Pondělí, to máme svátek, slunečné a ojedinělé ranní mlhy, očekávejte, že tady bude jasno, jinak noční teploty opět při uklidnění větru můžou klesnout až na 3 stupně, jinak přes den 20 až 24 stupně. A máme tady zaktualizovanou předpověď, i na úterý bude jasno nebo skoro jasno, v noci 11 až 7 při uklidnění větru 4, přes den dokonce 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Já jsem tu zase, protože je tady 13. hodina za chvilku, takže pojďme se někam taky podívat, kde se bude hrát. Náměstí Ponikla, tady budou dneska odpoledne od 17. hodin Tuláčkovy slavnosti. Hrát bude třeba kapela Krásná práce, takže můžete být tady. Hostinec u Meďáku, u Černíků, Medový újezd, ono si to sedne, tak tady bude taky docela veselo. A pojďme, Hospoda pod kopcem v Plzni, Lord a Thorax. No a taky tady mám nároďák Jaroměř, tady Sakrastik a Disangelum. Tak můžete být i tady u toho. Jinak venku ta teplota kolem 22 stupňů dneska bude. Aktuálně to máme na nějakých 17 stupňů, takže to, co slibují meteorologové, to by se mohlo naplnit. No a nebudeme zdržovat asi, pojďme jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Záchranáři ve Štramberku řešili otravu oxidem uhelnatým. Ruská síť plánovala útoky v Německu a fotbalovou ligu národů povedou noví muži na lavičkách. Nová topná sezóna opět zaměstnává záchranáře. Ti už vyjížděli řešit první případy otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojičínsku pomáhali dvěma seniorům, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Mluvčí záchranné služby Lukáš Hampl připomněl, že oxid uhelnatý se v domácnosti může nahromadit při špatném spalování palin, tedy paliv v závadách na spotřebičů, nebo například při nedostatečném odvodu z plodin hoření přes špatné průchodní komíny. Malé množství oxidu uhelnatého v místnosti stačí k tomu, aby došlo k těžké otravě. Část linky C pražského metra stojí, provoz a je až do pondělí přerušený mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. V zavřeném úseku budou o celém prodlouženém víkendu jezdit náhradní autobusy. Do běžného provozu se metro vrátí 29. září. Ruská síť plánovala útoky v Německu. V Mnichově na začátku září čelila sídla dvou technologických společností žhářským útokům, po nímž byli zadrženi dva Bulhaři. Síť podle vyšetřovatelů operuje ze Slovenska a plánovala útok i na dronovou továrnu u Prešova. Na konci srpna byli pro podezření z plánování těchto útoků zadrženi dva Lotyši a jeden Ukrajinec. Podle slovenské policie mohl útok způsobit rozsáhlý požár a ohrozit životy přibližně 70 zaměstnanců. Případ zapadá do širšího vzorce hybridních operací, které podle vyšetřovatelů řídí speciálně ruská jednotka GRU.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Oba soupeře dnešního střetnutí fotbalové ligy národů povedou noví muži na lavičkách. Česko poprvé nastoupí pod Španělem Santi Deiniou, Chorvatsko podruhé v historii pod Slavenem Biličem. Jak připomíná sportovní reportér Standa Zikmund, bývalý obránce národního týmu červeno-bílých byl blízko i našemu fotbalu.
2: Slaven Bilič se vrací chorvatské reprezentaci, kterou už vedl v letech 2006 až 12 a v roce 2008 dovedl tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Má na svém kontě 44 reprezentačních startů a bronzovou medaili z mistrovství světa 98. Jako hráč a později i jako trenér působil ve West Hamu United a jeho poslední štací byl saudsko-arabský Al-Fatah. Dvakrát se mohl objevit i v českém fotbale. Nejprve po konci Stramaccioneho nedošlo k jeho angažmá ve Spartě a v autu skončily i dvě nabídky ve český národní tým.
0: Česká rocková kapela U2 netradičně oslavila 50 let od svého vzniku. Uspořádala koncert ve škole, kde se její členové dali dohromady. Skupinu doprovázel při koncertu orchestr zhruba 30 studentů z místního hudebního programu. Ono při koncertu zažertoval, že má pochybnosti, zda se současné generaci žáků bude hudba kapely líbit. Dodal, že nemůžou chtít peníze nazpět, protože koncert hrají zadarmo. U2 patří k nejvýznamnějším stále aktivním hudebním skupinám. Kapela dosud vydala 14 řadových alb, prodala přes 170 milionů hudebních nosičů a získala mimo jiné 22 cen Grammy. V roce 2005 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Já jsem počasí řekl, teploty do 22 stupňů a bude slunečno. Procházka nádherná, ne?
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Bavíte se někdy, jako myslím, že bychom jako zašli někam třeba do kouzelného lesa, strašidelného? Mám tady pro vás jednu takovou pozvánku, tohle byly ACDC, asi není nutno představovat. Připomeneme si novou tvorbu kapely U2, protože tady budou s novinkou Street of Dreams a já už se taky moc těším na to nový album, kde už některé ty pecky samozřejmě znám. Nicméně pojďme, temný podzimní večer, hustý černý les, to je ideální místo, kde člověk může potkat strašidla, ale kdo se bojí, ať raději zůstane doma pod peřinou. Takže máme tady takovej potemnělý park, strašidelný zvuky, ideální místo, kde potkat strašidla a jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Na trase, která bude zašera nasvícena různými svítítky, potkáte minimálně 10 živých strašidel. Bude jich ale tak 12-13, uvidíme. Různý strašidelný doplňky, takže vemte možná i děti a schválně, kdo bude víc odvážnější. Je to od půl šestý, na stanovištích se budou plnit lehké úkoly, v pozdějších časech úkoly za použití světla. No a tady budete mít takovou hrací kartu, děti sbírají razítka se životy, za které si pak koupí drink ve strašidelném baru, džusy, limonády. Ta trasa má kilometr, začíná se tedy kolem, no, po 16. dně. No a v cíli, jak jsem řekl, je strašidelný bar, malování na obličej, no a prostě taková ta hrdina, malá tématická odměna. No a teď mi akorát chybí tady dodat, kde se to bude konat. Je to ve strašidelném lese Pivovarské náměstí a Hradec Králové. Tak klidně vemte děti a vypadněte prostě do strašidelného lesa. Jo, já tady mám taky takový nějaký zvuk, třeba vás to navnadí.
1: Na dabu i na pálavu se vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.
0: Tak to jsou ty YouTube, no. 13.18. Po 14. dne, no po druhý odpoledne tady bude Veronika. Já jen připomenu Andrea slaví svátek.

0: Hym na Radio Rockzone, mě zbývá poslední půl hodina, takže dodám ještě nějaký dopravní informace, protože se nám tady jaksi vyrojily nehody. Já jsem si myslel, že budete mít pohodový víkend a někdo si to bohužel zkazil. A někdo někomu, teda pravda, to je pravda. Tak jdeme na ty bouračky. Ne?
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: V levém pruhu D5 ve směru na Prahu 41. kilometr, havarovalo tam auto a zatím je už kilometrová kolona. Na Havlíčkobrodsku je to příjezd do Lučic od Olešnice, dvě osobní. Na Chrudimsku, Heřmanov, Městec, tady 5. května bouralo osobní auto s dodávkou. No a ještě pojďme do Židenic, tedy v Židenicích u křižovatky ulic Klímy a Jilkova, osobní auto s autobusem.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Tak já jsem teďka během poslední mý vysílací hodiny domluvil nějakou pěknou grilovačku ještě, když máme to krásné počasí. Takže vyrážím, za chvíli už tady bude Verča. Já připomenu, že Andrea slaví svátek, my to tam totiž taky spojíme, protože tam jedna Andrea bude, takže popijeme. No a ať už budete ten prodloužený víkend trávit jakkoliv, tak ho hlavně ve zdraví užijte.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Já jenom dodám počasí, dneska slunečno, teploty do 22, je to za oknem nádherný, na tom sluníčku to bude taky krásný. V noci ale pozor, teplota klesne až na 2 stupně, někde se může objevit i přízemní mráz a bude jinak jasná noc. Pěkný den.
1: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Krásné sobotní odpoledne všem. Teď už vás pro změnu od mikráku Rádia Rockzone zdraví zase Veronika. Máme 14 hodin přesně, užíváme si krásnou slunečnou první podzimní sobotu 26. září. Venku je opravdu nádherně, zítra to má být úplně stejný, takže úplně ideální počasí. Kam vyrazit? Třeba v Pražská zoologická slaví Světový den goril a taky tuším 63 let od začátku jejich chovu. Takže to je docela fajn akce v rámci Prahy. Ve Znojmě dneska probíhá znovinský burčák fest, čeká vás tam ochutnávka vína, živá muzika, no a vstup je zadara, neberte to. Ve Slaném se dneska ruší na náměstí Uherský Bík. Takže to je docela fajn pochoutka. No a v Mnichovicích si na Šibeničním vrchu můžete užít Mnichovický Oktoberfest. Takže pivko, nějaká ta hudba i soutěže, no takže jestli ještě dneska nemáte plány odpoledne, tak je z čeho vybírat. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie našla pohřešovaného chlapce z Pardubic. Žena z Kroměříska vyzrála na falešné bankéře. V pondělí zavřou velké obchody a opatrnosti za volantem není nikdy dost. Upozorňuje na to nová kampaň a my jim zmíníme teď ve zprávách. Začínáme dobrou zprávou. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubic. Po 11 hodinách ho našli a je v pořádku. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, ale odtamtud už se nevrátil. Rodina nahlásila jeho pohřešování po půlnoci. Bližší podrobnosti o tom, kde strávil noc, policie nebude zveřejňovat s ohledem na nízký věk chlapce. Na falešné bankéře z Kroměříška spadla klec. Oslovili ženu a snažili se od ní vylákat peníze pod záminkou záchrany úspor. Ta však pojala podezření, že s ní mluví podfukáři a spojila se s policisty. Dál pak s podvodníky komunikovala, až nakonec kriminalisté zadrželi při předávce peněz kurýra. Byl jim podle serveru novinky.cz 31-letý cizinec. Skončil ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Začal nám prodloužený víkend. Letošní den české státnosti připadá na pondělí a jako většina státních svátků zamíchá s otvírací dobou obchodu. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodu s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimkou budou mít prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotnických střediscích, velkoobchody, lékárny a taky čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala dokonce i pokuty. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během dnešní cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na dnešek naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý týden. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejich zástupci se střídají v novinářském doprovodu na cestách amerického prezidenta a sdílejí informace a pořízené záběry i s ostatními médii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Brit George Russell z Mercedesu odstartuje z prvního místa do velké ceny Formule 1 v Baku, která se pojede netradičně v sobotu. Důvodem je státní svátek v Azerbajdžánu, který připadá na neděli. 15. díl mistrovství světa začne ve 13 hodin. Zatímco Russell v páteční kvalifikaci dominoval, jeho týmový kolega a lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli havaroval a na startu bude až na 16. místě. Russell, který je v průběžném pořadí druhý, má velkou šanci snížit svou ztrátu 1,80 bodů. V rockovém světě se šušká o další nečekané spolupráci. Rocker do morku kostí Axl Rose se měl údajně dát dohromady s hvězdou country Kerry Underwood. Ta ostatně s jeho dvorní kapelou Guns N' Roses vystoupila už několikrát. Poprvé to bylo na festivalu Stagecoach v kalifornském Indiem v dubnu 2022. A minulý se k ní připojila během koncertu v Atlantě, kde s Axlem zpívala songy Sweet Charles of Mine and Paradise City. Web tamní televize teď tvrdí, že Axl Rose svou kolegyni mentorsky vede při práci na jí zatím tajném rockovém hudebním projektu. Další podrobnosti o něm jsou ale zatím v mlze. V noci může teplota klesnout až na 2 stupně, někde se mohou objevit přízemní mrazíky. Noc bude ale jinak jasná, no a zítra bude krásně slunečno s teplotami do 22 stupňů. To byly zprávy počasí na rádiu Rockzone. Máme 14 hodin, 4 minuty k tomu. No a teď je mou milou povinností vám říct a připomenout, že tady až do 6 hraju na vaše přání, takže mi pište na song@rockzone.cz. Jdeme na další muziku, čekej na Sweet Hellstorm. No a teď už otevřeme s kapelou Linkin Park. Já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď vám tam dávám jedny svít a jejich konkrétně Ballroom Blitz. Je to jeden z jejich největších hitů, který vyšel už v roce 73.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Koukneme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na D1 na kilometru 310 ve směru do Ostravy, tam havarovala dvě osobní auta a projedete tam s omezením. Na D5 směrem do Prahy se na 41. kilometru stala nehoda v levém pruhu. Vytvořila se tam víc než kilometr dlouhá kolona. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilkova se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě zasahují záchranáři a probíhají tam vyprošťovací práce. No a v Praze ve Strakonický u Malé Chuchle směrem z centra, tak tam probíhají stavební práce a je tam zúžený provoz. Takže počítejte, že si tam můžete nějakou trubu postát. No tak hlavně jezděte opatrně a šťastnou cestu a poslouchejte přitom ideálně Rockzone.
0: Radio Rockzone.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dneska naživo? Toť otázka. Venku je hezky, takže myslím si, že nějaká ta venkovní akce by nebyla špatná. V Třebíči se třeba dneska slaví Den města, na programu jsou tam koncerty, nějaký ten program pro děti i ukázky záchranářů. Večer zahrajou Olga Lounová a Michal David. Ve Zlíně si dneska můžete užít Den Zlínského kraje. Celá akce je zdarma, jsou tam koncerty, trhy, výstavy, vojenská technika a taky nějaký ten program pro děcka. A pokud chcete trošku historie, teď o víkendu, tak na Karlštejně probíhají karlštejnský vinobraní s rytířskými souboji, dobovým programem, vínem, no a taky burčákem. Tak vybírejte, vybírejte, jak už jsem řekla, o víkendu má být opravdu hezky, nádherný babí léto. No a my na rádiu Rock Zone ve 14 hodin 32 minut jdeme na další muziku.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

Tak a je to tady, přátelé. Moje, vaše oblíbená chvíle. Mám tady první song na přání. No a napsal mi můj oblíbenec Rob Jonák. Ahojky Verčo, je hezký tě slyšet. O, děkuju, Robe. Chci tě požádat, aby si mi nemohla zahrát něco od Dana Landy. Děkuju mnohokrát, přeju hezký víkend. Budu s vaším rádiem zase celý prodloužený víkend. Měj se fanfárově. Robe, já jsem ti vybrala Holky a mašiny, je to taková moje oblíbená, tak doufám, že se ti trefím do vkusu. No a moc ti děkuju, že nás budeš poslouchat celý víkend, fakt mě to těší. Tak tady Dan Landa a vy ostatními pište na song@rockzone.cz, protože tady až do 6 hraju na vaše přání.

0: Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Jonathan Davis nás na rádiu Rock Zone doprovodil přesně k 15. hodině. Máme sobotu 26. září, svátek dneska slaví Andrea, Andriana a taky Justýna. Takže dámy, všechno nejlepší, vy si některou z nich znáte, tak jim hlavně nezapomeňte popřát. No, jak už jsem říkala, máme sobotu 26. září první podzimní sobotu. Dneska bude opravdu hezky, to samý platí i o zejtřku. Takže nějaká venkovní akce by nebyla špatná. Jestli máte chuť na vínko, tak dneska můžete vyrazit na sedlecké vinobraní. Vinařství zde Sedlec vám nabídne burčák, ochutnávku vín, nějaký ty grilovaný specialitky, no a hraje tam i cymbálovka. Vstup je tam zadarmo. Pro milovníky tvrdší muziky je to večer Plectum Heavy Rock v kulturním domě v Hazlově. Koncert začíná v 8, čekají vás tam pořádní kytarový riffy. Vstupný je Stopádio. No a v pražské O2 Areně dneska vystoupí Izomandias. Po vyprodaném prvním termínu za neuvěřitelných 16 hodin přidali ještě druhý koncert na zítra. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Teplo a jasno vydrží do příštího víkendu. Na Vysočině bude od podzimu o 2 radary navíc a Bangkok bojuje s povodněmi. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Na Vysočině bude od podzimu o 2 radary víc. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle pojedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde o takzvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Helenínek. Dodržet zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb chodců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je ve Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6 000 vozidel denně tu projíždí kolem základní školy. Do provozu tu bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Mladá fronta Dnes.
0: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé 2 dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadu začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Oba soupeře dnešního střetnutí fotbalové ligy národů povedou noví muži na lavičkách. Česko poprvé nastoupí pod Španělem Santi Deniou, Chorvatsko podruhé v historii pod Slavanem Biličem. Jak připomíná sportovní reportér Standa Sigmund, bývalý obránce národního týmu červeno-bílých byl blízko i našemu fotbalu.
3: Slaven Bilič se vrací chorvatské reprezentaci, kterou už vedl v letech 2006 až 12 a v roce 2008 dovedl tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Má na svém kontě 44 reprezentačních startů a bronzovou medaili z mistrovství světa 98. Jako hráč a později i jako trenér působil ve West Ham United a jeho poslední štací byl saúdsko-arábský Al Fatah. Dvakrát se mohl objevit i v českém fotbale. Nejprve po konci Stramaccioneho nedošlo k jeho angažmá ve Spartě a v autu skončily i dvě nabídky ve český národní tým.
0: Pražské Rockafé dneska zažije velký večer. Nejenže jedna z jeho hlavních duší oslaví narozeniny, ale zahrají mu k tomu taky skvělý kapely. Vystoupí Lety mimo, také uvalská veselá banda Medvěd 009 v čele s Pavlem Měšťánkem. A v neposlední řadě tam legendární Znouzecnost zároveň oslaví svých 40 let na scéně. Dveře klubu se otevřou v 7 večer, no a Lupen na místě stojí 400. V noci bude jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude sluníčka přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. 15 hodin 5 minut a já vám připomínám, že tady až do 6 hraju na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz. No a teď jdeme na další muziku. Čekají nás Guns N' Roses a jejich November Rain, tu naprosto miluju. No a teď další moje oblíbená Kabát a jejich Burlaci. Tak fajn odpoledne.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Queeny a jejich Don't Stop Me Now. To Freddie Mercury napsal během svého pobytu ve švýcarském Muntru. No a na klavíru ji nahrál během jediného dne. Písnička vyšla v roce 78 na albu Jazz.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a teď mezi muzikou trošku info pro řidiče v Praze ve Strakonický směrem z centra u Malý Chuchle. Probíhají tam stavební práce, pruhy jsou zúžený, tak tam počítejte, že se tam zdržíte. V Opletalově ulici u hlavního nádraží bourala dvě auta. Na Lounsku v Žatci se na Husickém náměstí u Kruháče srazily dvě motorky. No a mezi Tachlovicemi a Chynicemi na Praze Západ srazilo auto cyklistu. Nehoda je se zraněním a místem projedete s omezením. Tak hlavně jeďte opatrně a šťastnou cestou.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
7: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely R.E.M. nás na rádio Rock Zone doprovodil k 15. hodině 34. minutě. Koukneme, kam můžete večer vyrazit za muzikou. V pražském Cross Clubu v Holešovicích zahraje Insight a Oreravej v rámci Devour the Dark Tour. V Rockaféčku vás potom od 19 hodin čeká Znouzecnost, Medvěd 009 a Lety mimo. No a pokud máte třeba chuť vyrazit za historii, tak v Mikulčicích probíhají archeologické dny s velkomoravským táborem řemesly, lukostřelbou, koňmi, sokolníkem a taky ukázkami tehdejšího života. No tak vybírejte, kam vyrazíte, protože má být jak dneska v sobotu, tak i zítra v neděli fakt hezky.
0: Radio Rock Zone. Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

Tak přátelé, je tady další song na přání a to pro Ladíka. Ladíka mám taky moc ráda a před chvilkou mi volal, no a chce jako klasicky tu svoji oblíbenou od Black Sabbath, She's Gone. Tak Ladíku, tady máš a moc jí užij. Já si s tebou užiju každopádně, protože tuhle tu pecku taky miluju.

0: AC/DC a jej Hell's Bells na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Přes noc bude jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno sem tam nějaká ta mlha. Přes den bude sluníčka přibývat, teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
1: Radio Rock Zone.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevo. Kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
6: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone.
7: Muzika na tělo.

0: Krásný odpoledne. Kapela Nickelback nás na rádiu Rock Zone doprovodila pomalu, ale jistě k 16. hodině. Máme sobotu 26. září 2026. Krásnou slunečnou první podzimní sobotu. Svátek dneska slaví Andrea, Andriana a taky Justýna, takže všechno nejlepší dámy. Taky máme Mezinárodní den antikoncepce. Zajímavý mezinárodní den, no, tak ono je důležitý se chránit, o tom žádná. Jestli máte chuť na pivko, vyražte do Mnichovic na 21. ročník Mnichovického Oktoberfestu. Na tamním šibeničním vrchu vás čeká výběr pivek od místních pivovarů, soutěž o zlatý sud a taky hudba od DJ Hrocha. Ve Slaným se potom na náměstí rožní Uherský Bík. Součástí je taky jarmark, nějaký to pivko a soutěž o nejlepší slanský pecen chleba. No a ve Velkých Losinách si můžete dát víkend plný čokolády, ochutnávek, soutěží a taky programu pro celou rodinu. No tak vybírejte, má být opravdu hezky a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Prahou prošel průvod na podporu neslyšících, útoky v Německu a na Slovensku mohou souviset s Ruskem a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Centrem Prahy dneska prošel průvod na podporu neslyšících, do něj se zapojilo desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který vrcholí na Malostranském náměstí. Pořadatelé chtějí upozornit na život neslyšících a bojovat proti předsudkům a bariérám v běžné komunikaci. Průvod vyrazil z náměstí Republiky a zastavil se například u obecního domu nebo na můstku, kde byly připravené ukázky znakového jazyka a divadelní vystoupení. Podle České unie neslyšících žije v Česku asi 7,5 tisíce lidí, kteří neslyší od narození nebo od dětství. Podkrušnohorský Litvínov koupí uzavřený hotel Lázeňský vrch. Ten propadl státu z trestné činnosti. Teď by byl objekt mohl být v bytové krizi, pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Vyjde to na skoro 40 milionů. Další peníze spolkne přestavba na startovací byty pro mladé, případně bydlení pro seniory. Město nemohlo hotel od státu získat bezúplatně, protože šlo o majetek pocházející z trestné činnosti. Radnice zároveň chtěla, aby neskončil ve veřejné dražbě. Hrozilo totiž, že by se v centru Litvínova díky obchodníkům s chudobou mohla objevit další ubytovna.
0: Němečtí vyšetřovatelé spojují několik žhářských a plánovaných útoků v Německu a na Slovensku s ruskou vojenskou rozvědkou. Dva Bulhaři zadržení po zářijovém útoku v Mnichově měli být podle německých médií součástí skupiny napojené na ruskou rozvědku, která působila ze Slovenska. Skupina měla připravovat také útok na výrobce dronů u Prešova a pokus o útok drony s výbušninou na letišti v Lipsku. V souvislosti s plánovaným útokem na Slovensku už byli zadrženi dva lidé a další podezřelý skončil v Německu. Vyšetřovatelé nyní prověřují, zda všechny případy souvisejí s širší sítí ruské rozvědky v Evropě.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Novinkou v kinech je tuzemský snímek Call. Film je na české poměry nezvyklý nejen tématem, ale také formátem. A naše Saša ví, o čem vypráví.
3: Adam má úspěšnou kariéru, spokojenou rodinu i respekt svého okolí.
4: Před chvilkou mi psali z produkce, že je něco s tím natáčením v Římě a že se musím přepojit. Za chvilku mám call.
3: Jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem, ale spustí řetězec událostí, který převrátí jeho život vzhůru nohama.
5: Ujistila si mě, že to je jenom mezi náma.
6: Řekla jsem, že tě vzrušuje být v riziku a ty se s tomu zasmál.
3: Co začíná jako soukromé selhání, se během chvíle mění v lavinu veřejného opovržení.
0: V neděli bude jasno až polojasno, ráno místy nějaký ty mlhy, přes den bude sluníčka přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. 16 hodin 3 minuty, vy posloucháte rádio Rock Zone, já vám jenom připomenu, že ještě 2 hodiny, to znamená do 6 tady hraju na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz. No a teď už najdviš.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Twisted Sister a jejich We're Not Gonna Take It. Tato píseň vyšla v roce 84 na albu Stay Hungry.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na D1 u Střechova nad Sázavou ve směru do Brna se srazilo osobní auto s kamionem, zdržíte se tam nárazově. Na D1 ještě zůstaneme, u Brna směrem do Ostravy bouralo osobní auto s kamionem v pravým pruhu. 4 kilometry tam má teď kolona a bude narůstat. V Praze v Belský ulici směrem do Letňan se za Kolbenovou srazila 2 auta. No a na D6 ve směru na Karlovy Vary sjelo osobní auto do příkopu. No tak hlavně rockzouňáci, jeďte opatrně. A my už si tady za chvilku dáme hit sezóny, a to tentokrát podání Foo Fighters a bude to song Window.
0: Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: No, right.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jestli si tak přemýšlíte, kam o tomhletom prodlouženým víkendu vyrazit, tak na Karlštejně vás čeká tradiční karlštejnský vinobraní, a to nejenom s vínem, ale taky s burčákem, čekají vás tam rytířský souboje, historický řemesla, no a program ve stylu 14. století. No a pokud máte radši benzín, prach a pořádnej adrenalin, tak v Sedlčanech se jede poslední závod letošního mistrovství České republiky v autokrosu. Takže víno, historie nebo autě. A závodní tratě. Vyberte si podle nálady. 16 hodin 33 minut vy posloucháte Radio Rock Zone a za chvilku si dáme Elise Kupra a hned potom další song na přání.
0: Radio Rock Zone. Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

Tak a je to tady. Alice Cooper dohrál na rádiu Rock Zone, jak jsem předesílala. Máme tu další song na přání. Ahoj Verčo, zahrála by se mi prosím píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. A je to od Tomáše Adama. Jasně, Tome, tady to je a díky za tenhle ten výběr. Tuhle to mám taky moc ráda.

0: Rádio Rock Zone.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: 16 hodin 58 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone. Máme sobotu 26. září 26. Svátek dneska slaví Andrea, takže všechno nejlepší. Taky si připomínáme Mezinárodní den antikoncepce. No a v pražském Cross Clubu v Holešovicích dneska večer zahrajou Insight a Orravej v rámci Devour the Dark Tour. V Rockaféčku vás potom od 19 hodin čekají samý lahůdky, znouzecnost, medvěd 009, no a taky lety mimo. Tolik tipy ode mě, vy přemýšlejte, kam vyrazíte, má být o víkendu opravdu hezky, takže si myslím, že to bude všechno fajn, ať budete podnikat cokoliv. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vykolejený vagon v Děčíně zkomplikoval dopravu na železnici. Papež Lev XIV. Sloužil v Paříži mši pro 100 000 lidí a naši fotbalisté rozehrají Ligu národů proti Chorvatům. Problémy na železnici hlásí severní Čechy. V Děčíně vykolejil dnes odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě zastavil. Médiím to oznámil mluvčí správy železnic David Kabele. Podle informací na webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Přímo ve městě ale mohou lidé využít linky MHD. Omezení potrvá podle drah asi do 7 hodin večer. Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili v RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
2: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
0: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Papež Lev XIV. Dnes v Paříži sloužil velkou mši pod širým nebem. Té se podle Vatikánu účastnilo kolem 700 tisíc lidí. Před bohoslužbou projel v papamobilu mezi davy po slavné třídě Champs-Élysées až k náměstí Svornosti. Kvůli návštěvě papeže bylo v Paříži nasazeno 14,5 tisíce policistů, vojáků, hasičů a dalších bezpečnostních složek. Večer papež odletí do Lourdes, které jsou významným poutním místem katolíků.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. V dnešním zápase Ligy národů proti Chorvatsku se poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deni, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je přitom náš soupeř vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Zápas v pražském Edenu začíná ve 8:45 večer. U2 se dočkali velké pocty. K 50. výročí vzniku kapely se objevili na nové irské sběratelské minci. Ta má hodnotu 2 eur a vydala ji irská centrální banka jako připomínku legendární dublinské kapely. Do prodeje se dostala včera 25. září a nejde o minci určenou pro běžný oběh. Podle banky je hudba a koncerty U2 už desítky let inspirují generace posluchačů po celém světě. No a tohle si U2 prostě zaslouží. A závěrem počasí, přes noc nás čeká jasno až polojasno a teploty můžou klesnout místy až ke 2 stupňům. A v neděli bude krásně jasno, polojasno, přes den převážně slunečno a teploty až 23. Máme 17 hodin, 3 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a já tady ještě hodinu budu hrát na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz, no a teď už za chvilku Rammsteini.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tato pecka je důkaz, že některá hudba prostě nestárne. Teď už Toto a jejich Rozena.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na cestě z Pohořily z Dobrna za sjezdem na Rajhrad bourala dvě osobní auta, zdržíte se tam nárazově. Na Praze západ v Chýni v hlavní ulici srazilo auto cyklistů a na D1 u Brna ve směru na Ostravu se v pravým pruhu srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte tam se zdržením ve zhruba 4-kilometrové koloně. Tak hlavně jezděte opatrně, šťastnou cestu společně s Rock Zonem. 17 hodin 20 minut a já Veronika vám přeju krásný podvečer, no a za chvilku už si dáme hit sezóny na Radio Rock Zone a tentokrát s kapelou Europe.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Black Sabbath právě dohrál na rádiu Rock Zone v 17 hodin 34 minut. Koukneme se, kam můžete zítra, teda v neděli, vyrazit. V Nebílovech na jižním Plzeňsku jsou slavnosti jablek. Takže vás čekají nejen jableční speciality, mušty, sajdry, řemesla, ale taky program pro děti a živá muzika. V Boskovicích probíhají velenovy slavnosti, kde nebudou chybět husí specialitky, řemeslní stánky, kuchařská show a taky nějaký ten hudební program. No a pokud si na husy nepotrpíte a jste spíš sportovní typy, tak v Praze se zítra běží legendární běchovický závod. Letos už po 130. Takže mimo jiný tam počítejte i s dopravním omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

Tak, přátelé, tohle bude poslední píseň na přání. Na koho se dneska nedostalo, tak nezoufejte. Hrát tady budu na přání i zítra. A prostě hrajeme každý den na přání, takže to vždycky tak zkoušejte. No a tentokrát mi napsal, ahoj, chtěl bych zahrát I Don't Wanna Stop pro moji milovanou ženu Katku a také pro Andrejky a všechny, co slaví den antikoncepce. Děkuji, Jiří. Jirko, já ti taky moc děkuju. Tady máte toho Ozyho a ještě teda bych chtěla říct, Katko, máš fakt štěstí. Ten můj čumí doma na telku a že by mi jako někdy zahrál, tak to vůbec. Takže tady máte toho Ozyho a fajn podvečer.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kapela Led Zeppelin a jejich Black Dog. Právě tato píseň teď dohrála na rádiu Rock Zone v 17 hodin 48 minut. V noci může teplota klesnout až na 2 stupně, někde se mohou objevit i přízemní mrazíky, ale jinak bude jasná noc. No a zítra nádhera, slunečno a teploty do 23 stupňů. No a my ještě docelý stihneme muziku nějakou určitě. Mám tady Red Hoty a za chvilku Lucii.
0: Radio Rock Zone.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH mě. Měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej,
7: více o nabídce na byd.com.
8: Kufr zbalanej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kapela Red Hot Chili Peppers právě teď dohrála na rádiu Rock Zone. Máme 17 hodin 58 minut. V sobotu 26. září 2026 byla krásná sobota, krásná bude i neděle, bude teploučko do 23. No já si myslím, co víc si přát takhle první podzimní sobotu. Bylo opravdu pěkně. Svátek dneska slaví Andrea, Andriana a taky Justýna, takže dámy, všechno nejlepší. Dneska si taky připomínáme Mezinárodní den antikoncepce. No a v Rockafečku v Praze dneska od 7, teda už za hoďku, nás čeká super akce. Vystoupí tam Znouzecnost, Medvěd 009 a taky Let

0: koncerty mimo. No a třeba kousek dál v Holešovicích v Cross Clubu zahrají Ensight a Aurora Wave, a to v rámci Devour the Dark Tour. Takže tolik tipy ode mě, no a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Písecku došlo k vážné nehodě. Muzeum automobilových veteránů v Plzni bude u konce a litvínovský hokejista Havelka dostal pokutu. K vážné nehodě došlo na Písecku. 44-letá žena vyjela dnes odpoledne u obce Vráš na železniční přejezd ve chvíli, kdy tam projížděl vlak z Protivína. Zraněnou jí do Českobudějovické nemocnice přepravil vrtulník záchranářů. Ve vlaku cestovalo 8 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Cyklistka podle jeho české policejní mluvčí zřejmě nerespektovala světelné výstražné znamení. Vlak zachytil zadní část jejího kola. Při příjezdu záchranářů byla žena při vědomí a komunikovala. Vážně si ale poranila pánev. Muzeum automobilových veteránů v Plzni, tomu hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma. Víc už nám poví naše reportérka Klára Fajstová.
2: Podle magistrátu Fond Plzeň sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 000 korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice.
0: Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny. Informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom letá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne, ale žádný let v plánu není.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Litvínovský hokejista Martin Havelka dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání proti Spartě. Podle komise měl dostatek času střetu zabránit, přesto rozhodčího u mantinelu srazil. Havelka tak vynechává zápasy proti Českým Budějovicím, Liberci a Třinci. Jedno utkání si nezahraje ani vítkovicí obránce Red Holland za faul na třineckého Jakuba Galvase. Navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Dlouho očekávaný živák německých Rammstein z Mexika dorazí už v listopadu. Koncertní film Rammstein Live in Mexico City zachycuje 3 vyprodané koncerty z roku 22, které dohromady navštívilo téměř 200 000 fanoušků. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím jenom ale na několik dní. Od 20. listopadu pak bude záznam dostupný taky v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. 18 hodin, 2 minuty k tomu, vy posloucháte Radio Rock Zone. No a následující hodinku odpálíme s Danem Landou a jeho šancí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Patti Smith a její nesmrtelnou Because the Night. A nevím, jestli jste to věděli, ale tuto písničku původně napsal Bruce Springsteen, který měl připravenou pro svoje album, ale nakonec ji předal právě Patti, která si k ní dopsala i vlastní text.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na dálnici D5 na 0,5 kilometru ve směru do Prahy od Rozvadova, tak tam došlo k nehodě. Dálnice je v místě uzavřená, no a tvoří se tam kolona, která bude pravděpodobně narůstat, tak zkuste někde sjet. Ideálně před v Praze ve Strakonické ulici směrem z centra u Malých Uchle, tak tam probíhají stavební práce, jízdní pruhy jsou tam zužený, takže i tam počítejte se zdržením. No a v Brně v Lesné na Kruháči v Seifertově ulici se srazila 2 osobní auta. I tam projedete s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
0: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Rádio Rock Zone. Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tinka Jones, Marty Freeman právě dospívali na rádiu Rock Zone. V noci bude jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy jenom na 2. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno sem tam nějaká ta mlha, přes den ale bude sluníčka jenom přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Posloucháte rádio Rock Zone, máme 18 hodin 38 minut. No a já, Veronika, vám přeju krásnou sobotu a konkrétně podvečer.

0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový

0: Lordi nás na rádiu Rock Zone doprovodili do 19. hodiny. Máme sobotu 26. září 2026. Je to první podzimní sobota, bylo dneska moc hezky, zítra bude rovnatá, krásně slunečno, teploty do 23. Svátek dneska slaví Andrea, takže všem Andreám všechno nejlepší. Taky si připomínáme Mezinárodní den antikoncepce. No a teď právě v Praze v Rock Caféčku startuje velká akce, kde vystoupí kapely Lety Mimo, Medvěd 009 a taky Znouzecnost. No a v pražském Cross Clubu v Hlešovicích dneska zahrají Inside a další. Pokud máte chuť na něco sladkého, tak ve Velkých Losinách tenhle ten víkend probíhá čokoládový festival, letos s podtitulem Čokoláda v pohybu. Čekají vás tam ochutnávky od cukrářů a kuchařů, soutěže i nějaký ty pohybové aktivity pro děti a taky dospělí. Tak pokud budete mít čas a chuť, tak můžete zítra vyrazit do Losin na nějakou tu čokošku. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Donald Trump je vůči Iránu nekompromisní a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 23 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 milionů korun.
2: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo desítky let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce.
0: Mírné překročení rychlosti a rychlý pohled na mobil, normální únava nebo jízda na oranžovou. Stačí jenom vteřina nepozornosti za volantem a všechno může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
3: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
4: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů, ale jsou to opravdu banality. Že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
3: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
5: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami. Jenom si to neuvědomují a omlouvají.
0: Donald Trump je vůči Iránu nekompromisní. Americký prezident odmítl nejnovější návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení tak bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako 7denní cestovní mapu k míru. Šéf Bílého domu dnes na své síti True Social zopakoval, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod k válce, kterou Spojené státy a Izrael začaly 28. února bombardováním Iránu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilji Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních 2 ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finálové soutěže vůbec poprvé a zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které startuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam se pokřtí i deska. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude sluníčka hodně a bude ho přibývat a teploty mezi 18 až 23 stupni. 19 hodin 5 minut, vy ladíte Radio Rock Zone, no a Veronika vám přeju krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme Black Sabbath a jejich Paranoid, jednu z největších skladeb historie heavy metalu. Vyšla v roce 70, no jak sami říkají, tak trošku na poslední chvíli.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Teď dáme mezi muzikou rychlou dopravní. V Praze v Brusnickém tunelu ve směru do Troji bouralo osobní auto s kamionem, takže se tam postojíte. V Praze v Řepích, v Karlovarské ulici směrem do centra u Slánské, tak tam dvě auta v sobě v levým pruhu, takže projedete jenom jedním. A ve Strakonický ulice na úrovni Malý Chuchle ve směru z centra, tak tam probíhají stavební práce a pruhy jsou tam zúžený. Takže i tam se můžou tvořit kolony. No a na Litoměřicku v Roudnici nad Labem v Halkově, tak tam bourala motorka, i tam si dejte pozor. No tak hlavně jeďte opatrně a s Rockzonem vám přeju šťastnou cestu.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock Zone.
1: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: V noci může teplota klesnout až na 2 stupně, někde se mohou objevit i přízemní mrazíky a noc bude jasná. Zítra nás čeká krásně slunečno a teploty do 23 stupňů.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
0: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Rádio Rockzone

0: Kapela Foo Fighters právě dohrála před 8 hodinou večerní na rádiu Rock Zone. A to v sobotu 26. září, kdy svátek slaví všechny Andrej, Andriany a taky Justýny. Takže všechno nejlepší. Za mě už dneska naposled, vy jestli jste některým z nich, který znáte, zapomněli popřát, tak to ještě stihnete do půlnoci času dost. Taky si dneska připomínáme Mezinárodní den antikoncepce. No a v Nebílovech na jižním Plzeňsku probíhají tenhle ten víkend slavnostní jablek. Čekají vás tam jableční specialitky, mušty, sajdry, řemesla a program pro celou rodinu. V Boskovicích probíhají velenovy slavnosti, nebudou tam chybět husí specialitky, řemeslné stánky, kuchařská show ani nějaký ten hudební program. No a pokud jste spíš sportovní typy, tak v Praze se zítra poběží legendární běchovický závod. Letos už po 130., takže tam počítejte i s dopravním omezením v okolí trasy. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na traktoriádě v Přerově se zranilo 11 lidí. Letiště v sicilské Katánii opět zastavilo provoz a Baroš se rozloučil s fotbalem na exhibici v Ostravě. Na traktoriádě v Přerově v Dluhonicích došlo k nehodě. Dneska odpoledne se tam za jízdy převrátil traktor s vlečkou, ten vezl návštěvníky akce. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, včetně několika dětí. Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Pražští hasiči zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je ulice zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili na místě druhý stupeň požárního poplachu. Více už doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročelt.
2: V druhém poplachovém stupni zasahují naše jednotky u požáru bytu v ulici Francouzská. Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce. Provoz je na ulici i pro tramvaje zcela zastaven.
0: Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti, s

0: sopečný popel z Etny. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne, ale žádný let v plánu není.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalista Milan Baroš se rozloučil ve velkém stylu. Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru. 44-letý druhý nejlepší střelec české repre tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku. Barošovo loučení se nenechalo ujít více než 14 000 fanoušků na tribunách, kteří kromě ostravského odchovance sledovali na trávníku i řadu dalších slavných postav, především z úspěšné reprezentační éry kouče Karla Bricknera.

3 dny před svou smrtí měl Ozzy Osbourne velmi osobní rozhovor se svou dcerou Kelly. V podcastu We Need to Talk Kelly popsala, že jí tehdy otec řekl, že bez ohledu na to, co se jí v životě stane, může žít s vědomím, že jeden muž skutečně miloval takovou, jaká je, a tím mužem byl on. Kelly přiznala, že se okamžitě rozplakala. Ozzy zároveň varoval před lidmi a situacemi, kterým bude po jeho smrti muset čelit. A podle Kelly se řada jeho předpovědí skutečně naplnila. Dnes věří, že jí otec věděl, že se jeho život chýlí ke konci.

0: Teda to byl dojáček, tak se ještě koukneme na počasí. V noci bude jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, ráno sem tam mlhy. Přes den bude sluníčka přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Teda nevím jak vy, ale já jsem z toho Ozzyho měla úplnou husinu. 20 hodin, 2 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a já, Veronika, vám přeju krásný večer, no a teď už Kabáti a jejich malá dáma, tak jdem na věc.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak, bando, nevím, co máte zítra v plánu, ale mám tady pro vás pár tipů. V pražském jazzdoku vystoupí Vertigo, je to pro jedna z nejoriginálnějších československých kapel, která kombinuje jazz, improvizaci a další hudební vlivy. Pokud máte spíš chuť na nějaký výlet, tak můžete vyrazit k lomům Velká malá Amerika, kde vás čeká prohlídka podzemní štoly, no a i legendární příběh o Hagnovi. A na Moravě můžete neděli spojit s jídlem a taky s vínkem, protože ve Velkých Bílovicích se koná svatováclavský habánský branč s moravskými specialitkama a taky ochutnávkou vín. No a v klášteře Želiv proběhne vekivinobraní a pivobraní s vínem, pivními speciály, jídlem a taky živou muzikou. No já si myslím, že je z čeho vybírat a hlavně zítra bude hezky, takže ty venkovní akce se vyloženě nabízejí.
1: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: počasí.
1: Živák v podání kapely Queen nás doprovodil do 8:30. Přátelé, to nám to ale dneska uteklo. Mrkneme, jak bude. V noci nás čeká jasno až polojasno. Od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně. Místy bude jenom kolem 2 stupňů. V neděli nás čeká polojasná až skoro jasná obloha. Ráno sem tam nějaký mlhy. Přes den bude sluníčka přibývat, no a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Bylo to s vámi dneska fajn, já se loučím ráno zase Myšák, já potom odpoledne, tak čus.
2: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které Smele po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A jsou to opravdu banality, protože ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
2: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
4: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
1: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvaly obyvatel.

0: obyvatelé, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadu začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

0: Oh, it's so sad, isn't it?
1: Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vysočině přibydou radary. Letiště v sicilské Katánii opět zastavilo provoz a litvínovský útočník Havelka dostal trest. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Vysočině bude od podzimu o dva radary navíc. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle jedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde o takzvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Helenínek. Dodržet zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb chodců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je ve Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6000 vozidel denně projíždí kolem základní školy. Do provozu tu bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Lada Santadné.
1: Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
3: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do nedělního poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. O tomto víkendu ale žádný let plánovaný nebyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Litvínovský hokejista Martin Havelka dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání proti Spartě. Podle komise měl dostatek času střetu zabránit, přesto rozhodčího u mantinelu srazil. Havelka tak vynechá zápasy proti Českým Budějovicím, Liberci a Třinci. Jedno utkání si nezahraje ani vítkovicí obránce Red Holen za faul na třineckého Jakuba Galvase. Navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Máme jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy čekejme jenom 2. V neděli nás čeká polojasno, skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude slunečno a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A jsou to opravdu banality, to, že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
2: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
4: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
1: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvaly obyvatele, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadů začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelně.

0: nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
1: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
2: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A jsou to opravdu banality, to, že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
1: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
3: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
0: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvali obyvatele, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadu začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

Smile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clemmym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vysočině přibydou radary. Letiště v sicilské Katánii opět zastavilo provoz a litvínovský útočník Havelka dostal trest. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Vysočině bude od podzimu o dva radary navíc. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle jedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde o takzvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Helenínek dodržet, zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb chodců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je ve Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6 000 vozidel denně projíždí kolem základní školy. Do provozu tu bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Vlada Frontadnes.
1: Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
3: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do nedělního poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. O tomto víkendu ale žádný let plánovaný nebyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Litvínovský hokejista Martin Havelka dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání proti Spartě. Podle komise měl dostatek času střetu zabránit, přesto rozhodčího u mantinelu srazil. Havelka tak vynechá zápasy proti Českým Budějovicím, Liberci a Třinci. Jedno utkání si nezahraje ani vítkovicí obránce Red Holen za faul na třineckého Jakuba Galvase. Navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Máme jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy čekejme jenom 2. V neděli nás čeká polojasno, skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude slunečno a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbing a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

Eins, zwei, drei, vier, fünf.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A